Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včera oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálne fun. Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 8 hodin ráno. Na konci května se po 3 letech objeví vzácný modrý úplněk, což je vlastně jen druhý úplněk v jednom měsíci, ale zní to hustě, že? Podle hvězdopravců to pro 3 znamení znamená velký zlom, tak bacha, co si přejete. Navíc to bude nejmenší úplněk roku, takže se nám příroda snaží naznačit, že i malé věci umí pořádně zamíchat kartami, hlavně pod peřinou.
4: Ze společnosti.
5: Na Liberecku měli hasiči zase o práci postaráno, když museli ze střechy rodinného domku sundávat zatoulanou kozu, která se tam bůh ví jak vyškrábala. Zvíře si nahoře užívalo výhledy a nechtělo dolů, takže si borci s žebříkem užili svoje, no fakt nechápu, jak se tam ten rohatý prevít vůbec dostal. Celý incident skončil bez zranění, jen s několika šedivými vlasy navíc u nebohých záchranářů.
4: Kultura.
5: Tak to máme zase jednou pořádný kulturní nářez. Nový film Hranice věrnosti prý ukazuje, jak si jeden páreček udělal z vlastních záletů a babičky kasu, aneb prodali i duši, jen aby se dostali na plátno. No co, aspoň víme, že láska prochází žaludkem a někdy i bankovním účtem, co?
4: Sport.
5: Čeští hokejisté to na mistrovství světa nemají vůbec jednoduché, ani slovenští trenéři je nešetří, když varují své borce před naším filmováním. Prý si hoši berou příklad z hvězd Barandova, co každou ránu vnímají jako oscara. Teď hlavně, ať se dnes proti Kanadě nepíská simulace i zajemnou dotykovou terapii.
4: Doprava.
5: Pobíhající pes na D5 u Rozvadova 2 dny trápil řidiče i zvířecí záchranáře. Ten chlupatý neřád si zdál,

0: stanice udělal vlastní venčení a pořádně prověřil trpělivost všech na trase. Teď už je ale v bezpečí, takže si můžete jet po svých, aniž byste se báli, že vám skočí pod kola.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v České republice čeká parádní den plný slunce, prostě jako dělaný na opalovačku. Rtuť teploměru se vyšplhá až k tropickým 30 stupňům Celsia, což už je pořádné horko na to, aby se někteří šli schladit do bazénu jen v Evině rouše. Takže pokud už se chystáte sundat ty poslední kousky oblečení, vězte, že na severovýchodě Čech a severu Moravy se odpoledne mohou objevit ojedinělé přehánky, tak ať vás to nepřekvapí.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
8: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 9 hodin ráno. Nedávné finále Miss Čech Republik 2026 pořádně rozvášnilo národ, když se jedné z krasavic při promenádě tak nějak uvolnilo prso, což diváci ocenili fotoaparáty a někteří prý i pořádně rozpálenou obrazovkou. Inu, občas se prostě nějaký ten dekolt neudrží na uzdě a ukáže víc, než slušnost káže, ale aspoň bylo na co koukat. A to se vyplatí.
7: Ze společnosti.
8: Představte si, že máte na úřadě řešit něco jako pan Zadek nebo dokonce slečna šílená, to pak musí být každá návštěva opravdu zážitek. V Česku existuje celá řada příjmení, která zaručeně rozesmějí nebo aspoň zvednou obočí, a úředníci už jsou na ně zvyklí. Hold, co Čech? To originál, a někdy i s dost peprným rodným listem.
7: Kultura.
8: Takže, připravte se na kulturní šok, protože květen 2026 je plný akcí, kde se lidi můžou bavit, i když zrovna nejsou hipsteři z Prahy 7, kromě tradičních festivalů a dní otevřených dveří, kde můžete zdarma očumovat cizí baráky, se v Brně sešly knihovny a nabídly netradiční prezentaci, což zní, jako by se knihovníci po letech útlaku konečně odvázali. A pokud máte rádi zvěř, v Praze proběhl 10. ročník psího dne s Prahou 13, takže si představte stovky nadšených čoklů a jejich páničků, což je vždycky lepší než jen čumět na Instagram.
7: Sport.
8: Krasobruslař Bláha má doma pořádný hokej, jeho snoubenka totiž vypátrala, jak po půlnoci piluje nové taneční kreace s kolegyní přímo v jejím bytě. Jestli to byl jen trénink na olympiádu, nebo spíš na pořádnou rozcvičku, se teď řeší u něj v obýváku. Možná, že let už nebude jen na bruslení.
7: Doprava.
8: Dopravní situace na dálnici D1 připomíná spíše sezení u tchýně, kde se nikam nehneš a jen doufáš v brzký konec. Řidiči v kolonách u Brna dnes zjevně stihli nejen oběd, ale i menší spánek, někteří prý dokonce dokončili rozepsané paměti. Takže si dejte bacha, ať vám někdo v té nudě nepřejmenuje auto na obývák.
7: Počasí.
8: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká slunečný den a teploty budou šplhat až ke 30 stupňům Celsia, ideální čas provětrat plavky, nebo se na to rovnou vykašlat. V noci se pak ochladí na příjemných 10 až 15 stupňů, takže k horkým tělům se spíše přitulíte, než abyste je odkopávali.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Crazy Rádio.

0: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
1: Ano, taky jsme ho tady měli.
0: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
1: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
0: Tam jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím vstupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk, tak jsem jí poděkoval dámě, nedám vstupenku, jízdenku dámu jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
2: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádi.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

jebat, co si o mě slyšel, všechno jsou to lži. Já jsem stále stejný týpek, ten ze 713. Hej, nejdřív slyšíš výstřel, chvíli na to slyšíš křik. Říkám, nepřežil bys jeden den na mojí ulici. Hej, Sergej B je dealer, mám odpojený zvonek. Večeřel jsem se zdrojem,

0: na koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jak jí to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.

0: Každý den je originál.
1: 26. května slaví svátek Filip. Toto jméno má řecký původ a znamená milovník koní. Všem Filipům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radio.

0: aktuálně v Čechách.
1: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 10 hodin dopoledne. Pražané si po zákazu sdílených elektrokoloběžek konečně oddechli, chodníky zase patří jen jim a občasnému opilci. Teď ale řeší, kam zaparkovat ty tisíce nových sdílených elektrokol, co se najednou všude válí. Vypadá to, že je to jako z bláta do louže, ale aspoň si nenarazíte prdel při kolizi s turistou.
0: Ze společnosti.
1: Tak to si, pánové a dámy, poslechněte. V Týně nad Vltavou se letos v lednu řešil pořádný problém s tekoucí vodou, a to rovnou u hasičů. Jelikož jim netekla sprcha, museli se ti urostlí chlapíci sprchovat venku v boxerkách, což samozřejmě způsobilo pořádný poprask a na internetu pozbírali tisíce lajků.
0: Kultura.
1: Pamatujete, když před 10 lety v Kolíně řádil obří Číman? No jasně, filmaři z Karlova náměstí udělali pohádkovou zemi Liliputů pro reklamu na mobil a místní jen čuměli, co se to děje. Škoda, že to pak viděli jen desítky milionů lidí v Číně a ne my tady.
0: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace si zase pěkně zavařila na mistrovství světa, když po bídném výkonu padla s Norskem jako zralá hruška. Teď musí proti Kanadě ukázat, že si ty medaile opravdu zaslouží, a nejenom, že umí rozčarovat národ u piva. Snad nám nepředvedou zase nějakou bžundu na ledě.
0: Doprava.
1: Dálnici D5 u Rozvadova o víkendu rozpumpoval jeden zatoulaný pes, který si tam usmyslel, že si dá sprint po dálnici, čímž pěkně pozlobil řidiče. Chlupatý turista, co asi ztratil paničku, se ale nakonec dostal do péče záchranáře, takže kolony se teď tvoří jen z obdivu k jeho sportovnímu výkonu. Doufejme, že mu teď nějaký hodný člověk dá domov a on už nebude komplikovat provoz, leda tak u misky s granulemi.
0: Počasí.
1: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v České republice čeká slunečný den a teploty, které se vyšplhají až k příjemným 29 stupňům Celsia, takže si pořádně užijte ten letní den, dokud vám ho nevyfoukne nějaký ranní pšouk. Noční teploty klesnou k 13 až 16 stupňům, takže žádné zimomřivé rande na lavičce se dneska nekoná.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio. Minimum music.

auto mám půjčený, že není možný, že na tohle můžu fakt vydělat. Člověk bez talentu neumí bubnovat, musí to hold máma dotovat. Snaží se zjistit, o mě snad všechno, nafouknu drby, fakt mega.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
1: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 11 hodin dopoledne. Lidi už se nemůžou dočkat léta, a tak se to v parcích a na sídlištích hemží polonahými těly, co se snaží chytit bronz dřív, než zase zaprší. Jeden pražský starosta dokonce vtipkoval, že pokud to takhle půjde dál, bude muset vyhlásit bikini zónu i v tramvajích, aby se občané cítili komfortněji při sledování přírodních krás. A pak, že Češi nejsou hraví a otužilí.
0: Ze společnosti.
1: Když se v Brně podíváte na kostel svatého Jakuba, můžete spatřit malou, ale o to vyzývavější sošku, která na kolem jdoucí drze vystrkuje holý zadek. Prý jde o starou pomstu farnosti na vrchnosti z Petrova, nebo si tak stavitel vyřídil účty za mizernou platbu. Takže i středověcí umělci měli smysl pro humor a provokaci.
0: Kultura.
1: Česko má novou Miss World Czech Republic a porota se prý pořádně nadřela, než vybrala tu s nejkrásnějším tělem. Lucie Pisková to má za sebou a teď ji čeká jenom drsný svět modelingu, kde se už tolik nehraje na inteligenci. Inu, krása, to je hold fuška.
0: Sport.
1: Tak to vypadá, že víkendové oslavy postupu do druhé ligy se fotbalistům místního týmu trochu vymkly z kontroly. Útočníka Pepu Smutného totiž raní úklidová četa našla spícího přímo v brance, a to v plné polní s kopačkami a chrániči. Hold, někteří berou hřiště jako svůj druhý domov, i když by tam měli spíš makat než chrápat.
0: Doprava.
1: Na silnicích v Česku je dnes pěkný bugr, ať už kvůli nehodám, nebo starým známým opravám silnic. Řidiči se tak můžou těšit na zdržení třeba na D3 u Horusik, kde se po včerejší nehodě osobního auta s nákladňákem ještě stále uklízí, a i když tam helikoptéra už odletěla, kolona se drží zuby nehty. A nezapomeňte, že na D5 u Rozvadova zase někdo zapomněl zavřít bránu, takže tam už 2 dny pobíhal zatoulaný pes, který sice už odchycen, ale kdo ví, co si na nás dálnice ještě nachystá.
0: Počasí.
1: A teď se podíváme na počasí. Dnes to bude v Česku žhavé jako polibek letní noci, s maximálními teplotami až 32 stupňů, takže se můžete klidně svléknout do plavek, však víte, jak to myslím. V noci to ale klesne na příjemných 11 až 16, takže si schovejte ty nejodvážnější kousky, aby vám ráno nemrzly nohy, samozřejmě.
0: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Jungle. Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonovej. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a toho panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. No, říká: ne, já to dělám dneska poprvé, ale že to tak bolí.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, poledne. Češi mají prý méně sexu, ale za to se nám tu jako houby po dešti množí kapavka a další pohlavní choroby, což je paradox hodný k zamyšlení. Vypadá to, že za to může mix anonymity, seznamovacích aplikací a takové té falešné jistoty, že to se přece nějak vyléčí. Takže méně randíček s happy endem, ale za to s pořádným překvápkem od doktora, to je fakt, paráda.
4: Ze společnosti.
5: Herečka Sandra Nováková, známá z ulice, se pochlubila výstavními nohami i zadečkem a její manžel Vojtěch Moravec si to hned natáčel na horší časy. Přišlo o procházku, ale my víme, že si chlapi rádi ukládají takové poklady do archivu. No, alespoň víme, že v ulici mají pěkné pozadí, co na to říkáte.
4: Kultura.
5: Influencerům už nestačí lajky na netu, teď si to v rámci Grand Prix 2026 rozdali na motokárách v Chebu. Dvě stáje, KitKat proti České spořitelně, se v červnu na trati poprali o slávu a fanoušci se ptají, jestli jim u toho aspoň dochází baterka. Doufejme, že se žádný z těch internetových hvězd při tomhle kulturním zážitku nevysekal.
4: Sport.
5: Fotbalová sezóna v České republice se sice chýlí ke konci, ale někteří borci si už teď dělají žízeň na dovolenou a tak si místo tréninku dali raději pořádné páteční pivo. Mluví se o tom, že jeden nejmenovaný ligový záložník prý po včerejším tréninku zapomněl dres v hospodě, kam si zašel s fanoušky probrat taktiku na nadcházející zápas. No jo, když ono to strategické plánování u piva někdy fakt potřebuje víc času a soustředění než samotný zápas.
4: Doprava.
5: Na dálnici D1, kolem 206. kilometru ve směru na Ostravu, dnes ráno pořádně potrápil řidiče neidentifikovatelný plech na vozovce, který na hodinku zavřel levý pruh. Možná se někdo při raním spěchu tak vehementně snažil něco odvést, až mu kus nákladu, nebo rovnou auta, uletěl přímo na silnici. Zkrátka, aby ten den nebyl moc poklidný, tak se o trochu adrenalinu postarala záhadná kovová dekorace.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes si užijeme slunečný den s teplotami, které na mnoha místech hravě překročí 25, a místy se vyšplhají až k parádním 30 stupňům Celsia, ideální pro první pořádné spálení. V noci se sice ochladí na příjemných 9 až 16 stupňů Celsia, ale na letní románky pod hvězdami to bohatě stačí, jen ať vám ta ranní rosa nerozmaže řasenku. A ti, co se už nemůžou dočkat víkendu, mají smůlu, PA řáky zatím zůstávají, takže plavky z Loňska snad ještě sedí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Ah, dramatic. Why's greased lightning?

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 26. května slaví svátek Filip. Toto jméno má řecký původ a znamená milovník koní. Všem Filipům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.

0: vrátila domů.
1: Kultura.
0: Týnští hasiči, když už jim netekla voda, se rozhodli pro netradiční řešení a osprchovali se venku jen v boxerkách. Tyhle žhavé záběry na urostlé chlapy bez triček samozřejmě nenechali české dámy chladnými a okamžitě pozbírali tisíce lajků. No co, když nehasí oheň, tak aspoň rozpálí sociální sítě, že jo?
1: Sport.
0: Češi sice na hokejovém mistrovství světa občas klopítají, ale náladu si evidentně umí zvednout i mimo led. Po nedávném výprasku od Norska se kapitán Červenka s kamarády odreagovával ve vodě, prý aby spláchli smůlu. Jestli si u toho neutopili i poslední naděje na placku, to se teprve uvidí.
1: Doprava.
0: Řidiči v Česku, připravte se na další test trpělivosti, naše dálnice D1 dnes opět ukázala, kdo je tady pánem, s drobnými zácpami a omezeními. K tomu se přidávají i lokální uzavírky po celé zemi, takže se možná budete motat jak nudle v bendě. Snad máte dost kávy a pevné nervy, nebo alespoň dobré rádio.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká převážně slunečný den, kdy se denní teploty vyšplhají na příjemných 27 až 30 stupňů Celsia. V noci klesnou k 8 až 16 stupňům, takže si vezměte něco na zahřátí, ať vám nezmrzne, třeba ranní káva.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: muziky. Minimum
1: info.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

ty mlč, ty páprdo. No ty v tom báloňáku, fotbálu rozumíš, jako za nákladáku. Být tebou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbále, kdo ubí, ten ubí, hej, vrchní seš pomáhá.

0: píseň.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: Come on! Woo! All right, one mistake. But it's got to be a blessing indeed. An original singer, Mario, run the track.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
0: Crazy Radio. Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 14. hodina odpoledne. Soutěž Miss Czech Republic 2026 přinesla nečekaný moment, když jedné ze sexy modelek vypadlo nadro, což samozřejmě potěšilo všechny fotografy a pány v publiku, co si budem nalhávat. Celá situace se stala okamžitě hitem internetu a někteří už se ptají, jestli to není tajný plán na zvýšení sledovanosti. No jo, hold se v té honbě za krásou občas něco prostě vykutálí.
4: Ze společnosti.
5: Známá moderátorka Lucie Borhyová se nedávno svěřila s tím, co ji na chlapech spolehlivě znechutí. Prý jí na schůzce vadí, když chlap moc brzy vytasí své mužství a ještě k tomu není zrovna obr. Takže pozor, pánové, na první dojem se vyplatí počkat.
4: Kultura.
5: Naše kulturní scéna se probouzí jako medvěd po zimním spánku, ale s mnohem větším šmrncem. Návštěvnost divadel, muzeí a památek se sice stále drápek před covidovým číslům, ale digitální služby knihoven trhají rekordy, takže se zdá, že lidi baví číst, když nemusí zvednout zadek z gauče. Mimochodem, letos nás čeká i stalet od rozsvícení prvního vánočního stromu na náměstí, za což vděčíme spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi, takže si vzpomeňte, až budete letos chlastat punč pod stromečkem, komu za to vděčíte.
4: Sport.
5: Tak to vypadá, že naši hokejoví komentátoři by z fyziky i hudebky asi zrovna neprošli, což ukázali nedávné extraligové kuriozity. Nicméně, co jim chybí ve školních znalostech, to dohánějí v hokejovém studiu. Hlavní je, že Nikolas Hlava je se svojí hlavou v pořádku, a to je to nejdůležitější.
4: Doprava.
5: Takže, aktuální dopravní situace v Česká republika nabízí opět pár zajímavých úkazů pro naše silniční romantiky. Na dálnici D5 před Rozvadovem se dnes ráno tvoří neuvěřitelně dlouhé kolony kamionů, a to kvůli včerejšímu svátku v Německu, takže pokud míříte na západ, připravte se na to, že budete spíš stát než jet a modlit se, aby vám nedošlo kafe. Mezitím se na pražském okruhu na 1,5 km ve směru na Plzeň odehrála menší lahůdka, kdy kamion dostal smyk na zledovatělé vozovce a vysypal na silnici přepravky s prázdnými lahvemi, no, alespoň se o zábavu postaral, než se to uklidí. A pro milovníky absurdních dopravních situací tu máme i zprávu, že 14-letý mladík ukradl už třetí autobus za půl roku, takže si dejte pozor, koho pouštíte za volant, i když to má být jen na projížďku po sídlišti.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. V úterý nás čeká převážně slunečné, skoro až bezmračné nebe nad celou Českou republikou, ideální pro ty, co už chtějí vyvětrat plavky,
6: zlatá
5: nebo spíš vůbec
6: zvajba.
5: Nic. Denní teploty se vyšplhají úctyhodným 30
6: stupňům. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka čo, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kačo, nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 15. hodina odpoledne. Pražský magistrát včera řešil kuriozní stížnost na holuby, kteří prý začali nosit do kaváren na Staromáku miniaturní podprsenky. Zákazníci se diví, jestli jde o nový marketingový tah, nebo ptáčí revoluci proti nahotě. Policisté radí, nesahejte na holuby, nikdy nevíte, co vám přinesou příště.
1: Ze společnosti.
2: Jestli hledáte důkaz, že jsou Češi národem vtipálků a mistrů bizarní komunikace, stačí nakouknout na sociální sítě, tam se tvoří ty pravé perly, co člověka kolikrát fakt rozesmějí. V online světě totiž naši spoluobčané dokážou vyplodit takové konverzace a fórky, že i suchar si občas ukápne smíchy. Sociální sítě se nám tak neustále ukazují jako nevyčerpatelný zdroj absurdity, která skvěle odráží digitální mezilidské vztahy v Česku.
1: Kultura.
2: Mladá česká básnířka Nela Bártová, co se nebojí psát o drogách a sexu, si nedávno odnesla cenu Jiřího Ortena. Její syrová tvorba je prý inspirovaná hospodami i hokejem, prostě z obyčejného života. A málem jí to všechno zatrhla septická infekce, kterou chytla po poněkud nešťastném uklouznutí na těch nejzaflusanějších hajzlech v Ostravě.
1: Sport.
2: Jaromír Jágr se svěřil s vtipnou dietní katastrofou, prý koukal na český hokej, nudil se tak, že musel začít žrát a teď má o 10 kilo víc. Jeho Dominika to sice nahrála jako legraci, ale někteří fanoušci si myslí, že by měl spíš trénovat, než koukat na hokej, co ho nutí k přejídání. Takže Jarda se buď přestane koukat, nebo bude muset přidat na tréninku, ať už to s těmi kly vypadá jakkoliv.
1: Doprava.
2: Kolona stojících kamionů na dálnici D5 u Rozvadova, směr Německo, dnes ráno pořádně potrápila řidiče, někteří se tam plouží už od 41. kilometru. Důvodem je včerejší německý svátek, takže zatímco tamní obyvatelé si užívali prodloužený víkend, naši kamionisté teď zažívají prodloužené utrpení, možná i s promrzlými buchtami v termoboxu. Pokud jste dnes ráno mířili za dobrodružstvím přes hranice, asi jste si užili spíš drsné silniční safari než pohodovou jízdu.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Česko se dneska smaží pod slunečním kotlem, takže se připravte na pořádný péřák, kdy teploměr vyšplhá až k úctyhodným 35 stupňům Celsia. V noci se sice trošku ochladí na příjemných 10 až 16 stupňů, ale i tak to bude chtít lehkou deku a možná i ledovou sprchu pro ty nejžhavější noci.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Rádia.

když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Brawo!

Mirai. Mirai. Benny Cristo, chicken, feed lettuce ski, alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakobych dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten úsměv,

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam vleze chlap, víte, ale taký hrana, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák! Který je tu Novák?
2: Stane taká třasořítka, tak 45 kilo. A vydá já. Žoho počuní. Pod kulečníkem.
1: Ještě je tu někdo Novák?
2: Ticho.
1: No bo já proto zavřel dveře a Marí sa vybrchla. A chlape, ale se mu nasral, já se jmenuju Svoboda. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 26. května slaví svátek Filip. Toto jméno má řecký původ a znamená milovník koní. Všem Filipům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio. Mini

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy
1: pecky.
3: Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 16. hodina odpoledne. Prazdne. Prazdne. Prazdne.
5: Ze společnosti.
6: Když z kohoutku netekla ani kapka, urostlí hasiči Stýna nad Vltavou se s tím poprali po svém a venkovní sprchování v boxerkách i hned vzbudilo pořádný poprask. Fotky jejich mokrých tělíček v plavkách obletěly internet a sbírají tisíce lajků. Dokonce i tam, kde voda chybí, se prostě najde způsob, jak potěšit oko veřejnosti.
5: Kultura.
6: V pražském divadle D21 teď frčí nová hra, Aktivní zálohy, která s humorem, a prý i trošku sprostě, ukazuje, jak se z obyčejných civilistů stávají vojáci. Představení je plné absurdních situací z výcviku, kde se člověk naučí, že při hodu granátem se na podpaží nečuchá, prostě se jen schová hlava mezi kolena. Takže pokud vás zajímá, co se děje, když se hipsteři snaží být drsní, tohle je přesně pro vás.
5: Sport.
6: Český sportovní éter teď pořádně žije. Sportovní reportérka Česká televize Darina Vymětalíková si totiž neodpustila rýpnout do VIP výletu primátských hvězdiček na hokejový mač Československo. Za jízlivé štípnutí na sociální síti X pak dostala tvrdou televizní čočku přímo před kamerami.
5: Doprava.
6: Aktuální dopravní situace v České republice ukazuje, že se řidiči musí připravit na zdržení, především na dálnici D5 u Rozvadova, kde svátek v Německu způsobil dlouhé kolony kamionů stojících už od Přimdy, a to je teda pořádná šňůra plechových milenců na asfaltu. Někde se bohužel opět staly nehody, ale ty naštěstí bez vážnějších zranění, takže se neřeší nic horšího než pokřivené plechy a možná nějaké to uražené ego. Opatrnost je na místě, aby vaše cesta neskončila dřív, než jste si vůbec stihli pustit rádio.
5: Počasí.

0: muziky. Minimum
1: info. Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

Tak jo, po delší odmlce je tu akustická session číslo 4. Tentokrát jsem si nachystal song na naší zahrádce, to mám moc rád, z připravovaného alba. Za kytarou je kdo jiný než zase Medus. Speciálním hostem je Cagi a jeho beatbox. S Cagim jsme v Nafsenzi Music, takže spolupráce. Za kamerou je Art of Torres. Myslím, že nezbývá nic jiného, než to rozjet.

Tujete taky, můžete to ignorovat, ale hulí nás tu mraky, proč za to dávat prachy, můžeš oslnit taky, když vyrostou ti na poli jenom pořádné křáky. Na naší zahrádce to mám moc rád, tu práci budu vždycky milovat, pečlivě pohrát si a s láskou pečovat.

pronesem to háj, zrovna když hajní ukájí, musíme se brodit, jdeme taky kolem stájí, tohle je náš rajon, ten nemůže nikdo najít, než jsme našli tenhle flag. Trvalo to roky, spousta práce a pečteku, co by nevešlo do sloky, museli jsme si dát loka, zvolávali proroky, co se stalo, vole? No do

Najdu si vás kamarádi na naší zahrádce, to mám moc rád. Tu práci budu vždycky milovat, pečlivě po hráci a s láskou pečovat. Jenom nechápu, proč nám to chtějí zakazovat, měli by to pro lékařskou pomoc legalizovat.

Už je to ready. Vlásky hnědé šišky vzadu i vpředu. Kruveři nás opět budou nazývat lordy. Páč ty naše modely, jo to jsou kurva mordy. Na naší zahrádce to mám moc rád. Ku práci budu vždycky milovat. Pečlivě pohrát si a z vás

Yes. Díky moc.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Dva ožralí kamarádi a jeden říká, hele, počkej, pojď, jak bydlím, ve. Tak jdou a odevře. A tohle přeci, ježiš, mám boty a čistím je, víš, tak a tohle kuchyň, tadyhle, tam je lednice, tam je jídlo, víš, a přes tam vařím taky. A tohle obývák, tam čím na televizi někdy a odevře do ložnice a tam ženská s tím chlapem jeho a říká, to je moje žena, zrovna s ní šukám.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser Péteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum

muziky. Maximálně fun.

0: zkrácením lhůty, takže teď může konečně vyvenčit své Ferrari, nebo alespoň splatit ten ošklivý dluh u kamaráda.
1: Ze společnosti.
0: Na Háči na Seči se chystají přepsat historii, když se v červnu pokusí o český rekord v počtu bezrstých psů a jejich páničků ve splavek. Organizátoři slibují pořádnou podívanou, kde se ukáže, co všechno se dá opálit. Jen doufejme, že na tuhle akci nebudou mít vstup ani chlupatí čumáci.
1: Kultura.
0: Nová mis Čech republik Lucie Pisková se s korunkou na hlavě pochlubila, že si pár dní před finále nechala vylepšit nos. No tak to máme pěknou, přírodní krásku, co si budeme povídat. Aspoň že s pravdou ven šla a nenechala si keci o božské genetice.
1: Sport.
0: Na hokeji se to pěkně rozjelo. Známá moderátorka Eva Perkausová prý byla na stadionu, žhavější jak Zuza v peříčku, a strhla na sebe veškerou pozornost. Tohle ale zvedlo ze židle sportovní reportérku Česká televize Darinu Vymětalíkovou, která si do ní rýpnula, a máme tu další mediální přestřelku.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí teď řidiči zažívají sladké peklo. Kamion tam rozsypal tuny medu a silnice je pořádná lepička, kde se vám auto možná přilepí k asfaltu. Kolony jsou obrovské, takže pokud nemáte rádi včely, radši se téhle medové pasti vyhněte.
1: Počasí.
0: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečné nebe, tak si vyndejte plavky, protože teploty poletí od 27 až do 32 stupňů Celsia, což je na opalovačku fakt boží. V noci se sice ochladí na 11 až 16 stupňů, v údolích i na 8, ale na pořádnou romantiku s dekou u okna je to stejně super.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.
2: Maximálně fun.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Jak daleko? Jak daleko jsme schopni dojít, když něco chceme, když po něčem toužíme? Kde je ta hranice? Jak chamtivé dokážou naše oči být? Kde je ta hranice? Ptám se, kam až půjdeme? Jak daleko? Jak daleko jsme schopni zajít, když někdo ublíží těm, které milujeme? Jak daleko?

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 18. hodina podvečerní. Zase se nám to stalo, český národ objevuje krásy i úskalí exotické kuchyně, v jedné nejmenované pražské restauraci prý servírovali zákazníkovi pálivé kary tak řídké, že by s ním mohl betonovat. Po takové náloži by si jeden dal hledat tak studenou sprchu, nebo si rovnou schladil rty v nejbližším bazénu, kde by se možná i zapomněl, až do odpoledne. No nazdar.
5: Ze společnosti.
6: Urostlí hasiči Stýna předvedli, že i bez vody se dá přežít, a to doslova. Sprchovali se venku v boxerkách, čímž si vysloužili tisíce lajků. Kdo by nechtěl takové sousedy?
5: Kultura.
6: Ve Vlčnově se chystá jízda králů, kde se jeden mladík na koni tradičně navleče do ženských šatů, což je pro oko vždycky zážitek. Už jen pomyšlení, že si v kostýmu krále střihne podprsenku, může v leckom vzbudit vzrušení, natož pak vidět to naživo. Jestli máte rádi folklor s lehkým QR nádechem, 30. a 31. května máte o zábavu postaráno.
5: Sport.
6: Petra Kvitová, naše tenisová raketa, už zase potí krev v teniskách, jen 7 týdnů po porodu dvojčat. To je pořádná nálož, skloubit trénink s výměnou plenek, ale vypadá to, že na kurty se prostě nezapomíná. Přejeme jí, ať má dost síly na forehandy i na noční vstávání kratolestem.
5: Doprava.
6: Dálnice D5 u Rozvadova se dnes ráno rozměnila v nekonečnou frontu kamionů směřujících do Německa, kde mají evidentně důležitý svátek a pár ťukanců už to má na svědomí. Pokud tedy zrovna nespěcháte na sraz fanoušků německé dálniční nudy, raději se této dopravní lahůdce obloukem vyhněte. Nechte si tu jízdu hrůzy na jindy, ať si neskazíte krásné úterní odpoledne.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás sluníčko bude hýčkat jako milenka a teploty vyšplhají až na krásných 31 stupňů, takže opálené zadečky budou všude, kam se podíváš. Zítra už se sice trochu ochladí, ale i tak to bude na kratoučkou sukni, s maximy kolem 25 stupňů, takže žádný stres, pánové.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

všemu, co jsi přečet, se mi nemůžete podobat. Moje karta nemá debet, telefon není na kredit. Krutě za volantě, tak si nabij. Žádný řidičák, nechám se vozit. Asi se cítím jako, že všechny mý holky budou rodit. Snad jsem se na prokec, konec debaty.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocného bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno pivo a vrchní povídá, je, to je mi líto, pan bratr zemřel. A chlápek na to, ne, neumřel, ale já jsem přestal pít.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
4: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Každý den je originál.
1: 26. května slaví svátek Filip. Toto jméno má řecký původ a znamená milovník koní. Všem Filipům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tam. A náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Crazy Radio.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 18. hodina podvečerní. Zase se nám to stalo, český národ objevuje krásy i úskalí exotické kuchyně, v jedné nejmenované pražské restauraci prý servírovali zákazníkovi pálivé kary tak řídké, že by s ním mohl betonovat. Po takové náloži by si jeden dal hledat tak studenou sprchu, nebo si rovnou schladil rty v nejbližším bazénu, kde by se možná i zapomněl, až do odpoledne. No nazdar.
5: Ze společnosti.
6: Urostlí hasiči Stýna předvedli, že i bez vody se dá přežít, a to doslova. Sprchovali se venku v boxerkách, čímž si vysloužili tisíce lajků. Kdo by nechtěl takové sousedy?
5: Kultura.
6: Ve Vlčnově se chystá jízda králů, kde se jeden mladík na koni tradičně navleče do ženských šatů, což je pro oko vždycky zážitek. Už jen pomyšlení, že si v kostýmu krále střihne podprsenku, může v leckom vzbudit vzrušení, natož pak vidět to naživo. Jestli máte rádi folklor s lehkým QR nádechem, 30. a 31. května máte o zábavu postaráno.
5: Sport.
6: Petra Kvitová, naše tenisová raketa, už zase potí krev v teniskách, jen 7 týdnů po porodu dvojčat. To je pořádná nálož, skloubit trénink s výměnou plenek, ale vypadá to, že na kurty se prostě nezapomíná. Přejeme jí, ať má dost síly na forehandy i na noční vstávání kratolestem.
5: Doprava.
6: Dálnice D5 u Rozvadova se dnes ráno změnila v nekonečnou frontu kamionů směřujících do Německa, kde mají evidentně důležitý svátek a pár ťukanců už to má na svědomí. Pokud tedy zrovna nespěcháte na sraz fanoušků německé dálniční nudy, raději se této dopravní lahůdce obloukem vyhněte. Nechte si tu jízdu hrůzy na jindy, ať si neskazíte krásné úterní odpoledne.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás sluníčko bude hýčkat jako milenka a teploty vyšplhají až na krásných 31 stupňů, takže opálené zadečky budou všude, kam se podíváš. Zítra už se sice trochu ochladí, ale i tak to bude na kratoučkou sukni, s maximy kolem 25 stupňů, takže žádný stres, pánové.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 20 hodin. Jeden šťastlivec v Česku si rok vozil v kapse výherní tiket za neskutečných 124 milionů korun, aniž by o tom tušil. Na poklad si vzpomněl až 8 dní před koncem lhůty, čímž si zřejmě ušetřil infarkt a pořádný balík peněz. Teď už jen, aby ho nezačala bolet kapsa z těch všech mincí.
5: Ze společnosti.
6: Borovský most u Benešovska měl být hrdou součástí dálnice na Brno, ale teď se topí v pitné vodě pro Prahu, aniž by k němu kdy dojela jediná zatracená dálnice. Z původního plánu zůstal jen opuštěný betonový gigant uprostřed nádrže Švihov, kam je přístup přísně zakázán, aby se, pro boha, někdo na tenhle technický omyl ani nepodíval. Inu, i mosty mají svůj osud plný ironie, zvlášť když jim voda ukáže, kde je jejich místo.
5: Kultura.
6: Na Masarykově univerzitě v Brně se řeší pořádný skandál. Jeden docent prý posílal studentkám lehtivé zprávy typu představuj si tě bez plavek. Kantoru to ale dlouho nevydrželo, už je ze školy pryč a teď si může nahé plavce maximálně tak představovat doma. Celé to bohužel dopadá na celou akademickou obec, kde se teď řeší, jestli se mají radši držet skript nebo mobilů.
5: Sport.
6: Čeští hokejisté se na mistrovství světa rvali se Slováky jako koně. Nakonec ale rozhodl kapitán Roman Červenka, když puk poslal do sítě bruslí, což sice bylo regulérní, ale soupeře to prý málem posadilo na prdel. No, štěstí zkrátka přeje připraveným a taky těm, co umí trefit kotouč i méně tradičním vybavením.
5: Doprava.
6: Na tuzemských silnicích je dneska zase veselo, a to nejen na D1, kde to v Brně u křižovatky z D2 v neděli odpoledne na chvíli uzavřela kolize 4 aut, naštěstí bez zranění, takže žádná krev ani utržené končetiny. Pozor si dejte i na nehodu dvou osobáků v pražském Zálesí nebo na motorce, která havarovala bez zranění v Teplicích, takže na pohřební kolonu se nečeká. Takže zkrátka, jeďte opatrně, ať nemusíte hledat, kde vám ujel autobus nebo se nečekaně seznámíte s posádkou sanitky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci to sice nebude žádná žhavá noc, teploty spadnou k 10 až 15 stupňům Celsia, takže si tu svou drahou polovičku přitiskněte pořádně. Zítra přes den nás ale čeká slunečná nálož s teplotami kolem 25 až 30 stupňů, to už se dá klidně jít smažit k vodě, takže hurá do plavek, ať je na co koukat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun.

0: na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. Izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? A říká, do, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: I cannot do this, do this, do this.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 21 hodin večer. Tak Dominik Feri se nám konečně dostal na svobodu, prej ho polepšení tak chválilo, že rovnou vyrazil na hory. Kdo ví, jestli tam nebude radši místo na skály lézt po někom jiném.
5: Ze společnosti.
6: Strážníci v Týně nad Vltavou měli nedávno pořádné překvapení, když v lese našli bednu, ve které podle oznámení leželo lidské tělo. Z děsivého nálezu se však vyklubala jen silikonová pana, zjevně ukradená ze sex shopu, což asi pachatele moc nepotěšilo. Místo vraždy tak měli policajti jen případ s choutkami a dost blbým koncem pro plastovou dámu.
5: Kultura.
6: Na Tachovsku řeší celkem kuriózní kulturní událost, z návsi obce Lesná zmizel historický litinový sloup, který tam prý stál od nepaměti. Co na tom, že o téhle památce většina místních ani nevěděla, starosta teď zlodějům nabízí anonymní vrácení, klidně jen opřený o plot. Holt, když se krade kultura, tak se krade i s fórkem.
5: Sport.
6: Igor Hnízdo, fotbalová legenda z Borotína, prý po vypjatém okresním derby proti Lhotě utopil žal i radost ve vaně plné piva a sousedka si ho prý spletla s utopencem. Teď prý slibuje, že na příští zápas přijede na jednorožci, což fanoušky spíš baví, než děsí. Prý ho chtějí do reprezentace, ale zatím jen té hospodské.
5: Doprava.
6: Takže, pokud dneska zrovna spěcháte, máte smůlu. Dálnice D1 praská ve švech s více než 100 000 auty denně a k tomu si připočtěte nehody, kdy řidiči zřejmě více koukají na spolujezdce než na cestu, jako se to stalo na Olomoucku, kde náraz do osobáku pěkně ucpal provoz. Raději to dneska vezměte oklikou, ať se z cesty domů nestane nekonečná story.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás sluníčko hřálo dozad s teplotami kolem 25 až 30 stupňů Celsia, takže se dalo v klidu opálit, a to i tam, kam slunce běžně nesvítí, jestli mi rozumíte. Zítra se teploměr vyšplhá na příjemných 28, takže se připravte na další pot, co poteče proudem, a nemyslím jen ten z ranního běhu do práce. Noci budou chladnější, kolem 10 až 16 stupňů, ideální čas na pořádné přitulení, pokud tedy máte ke komu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: muziky, minimum infa,
1: maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

Tak si v pohodě kráčím temnou ulicí, vedle se perou dva rváči nečesky mluvící. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec byl, pak kulka přijel.

života, užil jsem si půlku. Vůbec nevím proč, rudě se mi zastřel obzor, proslepičí kvoč, měl jsem si dávat pozor. Možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům, pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I nám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny, tak radši zůstaň.

došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A vši oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 26. května slaví svátek Filip. Toto jméno má řecký původ a znamená milovník koní. Všem Filipům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 26. května, 22 hodin večer. Tak se zdá, že po tom včerejším pondělí se nám dnes konečně uvolnili pusu, protože Češi zase poctivě nadávají na ceny piva a to je kurva dobře. Jeden chlapík se dokonce včera pokusil zaplatit pivko v hospodě platební kartou, ale nakonec si musel vzít úvěr, aby to vůbec umazal. A co je horší, podle posledních průzkumů prý každý třetí Čech sní o tom, že se probudí v den, kdy pivo bude levnější než voda, no to by byla fakt prdel.
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že na jihu Čech v Týně nad Vltavou mají hasiči horké dny, nebo spíš horké sprchy. Kvůli odstávce vody si totiž sbor dobrovolných hasičů dopřál venkovní sprchování jen v boxerkách, čímž si na internetu vysloužili tisíce lajků a nejedno zvědavé očko. No což, pořádná chlapská sprcha se občas prostě musí, ať už teče voda, nebo ne.
4: Kultura.
5: Herečka Anna Kadeřávková alias Rozina z ulice se prý před časem po pádu z koně praštila do hlavy, načež bláznivě věřila, že jí přijede navštívit Johnny Depp. Celá tahle sranda jí vyšla na 50 tisíc korun, což je docela pálka za hollywoodskou halucinaci. Holt i slavným občas hrávne a s penězi se rozloučí dost debilním způsobem.
4: Sport.
5: Reportérka Vymětalíková se postarala o pořádné pozdvižení, když na hokeji kritizovala hvězdy a vysloužila si za to výsměch od Šebleho s Bezděkovou. Evidentně jí někdo zapomněl říct, že na hokej se chodí fandit, nesát, a tak si místo sportovního zážitku ustřihla jen pořádnou ostudu. No jo, každý nemůže být hned sportovní expert, zvlášť když se mu plete hokej s módní přehlídkou.
4: Doprava.
5: Parkování v Javorníku se jednomu řidiči pěkně vymstilo, když jeho Dacia Logan, zjevně z duší dobrodruha, vyrazila na vlastní pěst na projížďku městem. Auto, které se samovolně rozjelo, si to namířilo přes obrubník, protisměr, chodník a nakonec si dalo stopku až u zítky rodinného domu, samozřejmě s proraženou bránou. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale pan řidič už asi ví, že ruční brzda není jen tak pro srandu králíkům.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes večer to v Česku vypadá na jasno až polojasno s teplotami kolem 13 stupňů Celsia, takže pokud máte rande, držte se u sebe, ať to v

0: tom lehkém vánku pořádně rozproudíte. Zítra se probudíme do slunečného dne s ranními 8 stupni, ale přes den se to vyšplhá až na příjemných 27 stupňů, ideální počasí na to, provětrat ty letní hadříky a ukázat, co se pod nimi skrývá. Jen pozor na ojedinělé přehánky, ať vám to nedej bože nesmije make-up nebo nenačechrané vlasy, protože krása, jak víme, něco stojí a deštík umí být pěkná mrcha.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další...

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Boing.

0: Každý den je originál.
1: 26. května slaví svátek Filip. Toto jméno má řecký původ a znamená milovník koní. Všem Filipům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

paní seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, to se zvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, když to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Fajn rádio.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, půlnoc. Tak si představte, že se nám zase někde v té naší kotlině řeší, jestli je normální, když si někdo na náměstí vybalí obří nafukovací bazén a jde se tam v poledne cachtat jak hovado. Evidentně to některým občanům přijde jako vrchol nekulturnosti, zatímco jiní se smějí a přemýšlí, kde se dá koupit tak velká nafukovací píčovina. No, hlavně ať si to ti lidi užijou, dokud jim to někdo nezakáže, protože tohle je přesně ta česká podstata, někdo to udělá, někdo to kritizuje a všichni o tom mluví u piva.
2: Ze společnosti.
3: Nová královna krásy Lucie Pisková si těsně před finále vylepšila fasádu, konkrétně frňák. Prej kvůli dýchání, ale je jasný, že chtěla hlavně vypadat, jak kdyby jí ho vytesal sám bůh sexu. No co, aspoň víme, že si ta krása občas žádá trochu krve a skalpelu, a nejenom laciný mateups drogerky.
2: Kultura.
3: Slovenský rejezdec si ve Švédsku udělal ostudu jak prase, když se komisařky zeptal, jestli nechce vidět i jeho koule. Tahle vtipná vložka ho stála diskvalifikaci a možná i kulečník v prdeli, protože srandičky na trati se fakt nenosí. Hold, někdy je lepší držet pusu, než přijít o závod i o koule.
2: Sport.
3: Tak to vypadá, že naši hokejisti umí víc než jen hokej. Slovenský trenér Oršágl je naškl, že prej rádi simulujou a padají, jak kdyby jim někdo podrazil nohy, ale možná spíš jen trénovali na postelové radovánky. Hokejový král Nedomanský mu na to sice řekl, že kecá, ale my víme, že trocha té herecké vložky nikomu neuškodí.
2: Doprava.
3: Tak to máme zase jednou super zprávy z dálnice D5 u Rozvadova, kde si kamionáci dneska kvůli nějakýmu zasranému německému svátku můžou jít rovnou hodit mašly. Kolony tam stály jak hovna v trávě od 41. kilometru a dokonce už se v nich stačily dít i dvě menší tukance. No prostě peklo na kolech, kámo.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v Česku čeká zase slunečné počasí jako z katalogu, teploty se vyšplhají na příjemných 26 až 31 stupňů Celsia, takže šaty dolů. V noci to pak klesne na 8 až 15, což je ideální pro ty, co se po celém dni horka rádi k sobě tulí. No prostě, žádné velké drama na obloze, spíš taková letní pohodička.
2: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
0: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, půlnoc. Tak si představte, že se nám zase někde v té naší kotlině řeší, jestli je normální, když si někdo na náměstí vybalí obří nafukovací bazén a jde se tam v poledne cachtat jak hovado. Evidentně to některým občanům přijde jako vrchol nekulturnosti, zatímco jiní se smějí a přemýšlí, kde se dá koupit tak velká nafukovací píčovina. No, hlavně ať si to ti lidi užijou, dokud jim to někdo nezakáže, protože tohle je přesně ta česká podstata, někdo to udělá, někdo to kritizuje a všichni o tom mluví u piva.
5: Ze společnosti.
6: Nová královna krásy Lucie Pisková si těsně před finále vylepšila fasádu, konkrétně frňák. Prej kvůli dýchání, ale je jasný, že chtěla hlavně vypadat, jak kdyby jí ho vytesal sám bůh sexu. No co, aspoň víme, že si ta krása občas žádá trochu krve a skalpelu, a nejenom laciný makeup z drogerky.
5: Kultura.
6: Slovenský rejezdec si ve Švédsku udělal ostudu jak prase, když se komisařky zeptal, jestli nechce vidět i jeho koule. Tahle vtipná vložka ho stála diskvalifikaci a možná i kulečník v prdeli, protože srandičky na trati se fakt nenosí. Hold, někdy je lepší držet pusu, než přijít o závod i o koule.
5: Sport.
6: Tak to vypadá, že naši hokejisti umí víc než jen hokej. Slovenský trenér Oršák je nařkl, že prej rádi simulují a padají, jak kdyby jim někdo podrazil nohy, ale možná spíš jen trénovali na postelové radovánky. Hokejový král Nedomanský mu na to sice řekl, že kecá, ale my víme, že trocha té herecké vložky nikomu neuškodí.
5: Doprava.
6: Tak to máme zase jednou super zprávy z dálnice D5 u Rozvadova, kde si kamionáci dneska kvůli nějakýmu zasranému německému svátku můžou jít rovnou hodit mašly. Kolony tam stály jak hovna v trávě od stém 41. kilometru a dokonce už se v nich stačily dít i dvě menší tukance. No prostě peklo na kolech, kámo.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v Česku čeká zase slunečné počasí jako z katalogu, teploty se vyšplhají na příjemných 26 až 31 stupňů Celsia, takže šaty dolů. V noci to pak klesne na 8 až 15, což je ideální pro ty, co se po celém dni horka rádi k sobě tulí. No prostě, žádné velké drama na obloze, spíš taková letní pohodička.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: zaplatí. A poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a čumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáš, patří mu garíla, smačíla svoje jajce v mojem supi. A on říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, patří mu garíla, smačíla své jajce v mojem supi. A říká, ale to já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patře mu garila, smačila své jajce, vím super, on říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sakou kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patře mu garila, smačila své jajce, vím super, a on, patře mu garila,
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 27. května, slaví svátek Valdemar, jméno starogermánského původu, které znamená slavný vládce. Všem Valdemarům, kteří dnes slaví, přeji všechno nejlepší.
0: Zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další
1: pecky.
2: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 27. května, 1 hodina ráno. Tak si představte, že na Mladoboleslavsku objevili kriminalisté takovou chlívečkovou zoo, kde se ve výkalech a smradu mačkalo 165 psů různých velikostí. Majitel tohohle zvěřince je asi pěknej dobytek, protože ty chudáci žili jak čunata, a teď je naštěstí pryč. Snad si ti chlupáči konečně užijou čistotu a pohlazení, na to by se nemělo srát.
5: Ze společnosti.
6: V Doubravě to ve školce jede, tam už si evidentně nelámou hlavu s nějakou zodpovědností. Po zhuleném školníkovi teď vyplavalo, že i pan ředitel byl pod vlivem drog, to je fakt píčovina. Rodiče asi ocení, když jejich haranti mají ožralé vedení, co?
5: Kultura.
6: Tak to máme drsnou aférku z Brna, tamní docent z Masarykovy univerzity si se studenty posílal hodně erotické SMSky. Perly typu, představuji si tě bez plavek, nebo, natíral bych ti záda a zadeček, už bohužel nepošle, ze školy se pakoval. Asi si myslel, že na to ty holky skočí, ale ne, prostě jen dostal kopačky.
5: Sport.
6: Tak to nám fotbalová Slavia slavila titul jako parta zoufalců, pohár převzali před prázdným Edenem, kde jim dělali kulisy jen rodinní příslušníci a pár zaměstnanců. Tisíce natěšených fanoušků mezi tím čuměli před branami a museli čekat skoro hodinu, než se konečně dostali na pažit, aby si taky šáhli na to fotbalové štěstí. No co, aspoň si hoši mohli v klidu zkontrolovat, jestli jim nikdo neosahává trofeji, než se tam navalí ten dav nadržených sešívek.
5: Doprava.
6: Takže bacha, kurva, na D5 u Rozvadova se včera tvořily nekonečný kolony kamionů do Německa kvůli svátku a došlo tam i na dvě drobné nehody v těch šmůrách. A i když se D1 tváří, že je klidná a bez kolon, každej ví, že se tam co chvíli něco posere. Prostě české silnice, to je jeden velký nekončící průser, tak s tím počítejte, vy magoři za volantem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska, ve středu, se nám to tady rozpálí až na 31 stupňů Celsia, místy na jihu Moravy dokonce na pekelných 33 stupňů Celsia, což je ideální na svlékání, dámy. Jen pozor na ojedinělé přehánky a bouřky, ať to na vás nevychrstne zrovna ve chvíli, kdy se budete opalovat nahoře bez. Zítra nás čeká trochu klidnější den, teploty polezou nahoru maximálně na příjemných 27 stupňů Celsia a večer to spadne k 10, tak ať vám nenastydnou ledviny po těch dnešních eskapádách.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Rádio, minimum.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota minus 32 stupňů, vnitřní teplota plus 25. Přeji vám příjemný let, a ty to zapomene vypnout, tak zapne automatickýho pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, teď to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
4: Maximálně fun.
5: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum.